0: nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic jiného.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
0: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.

Čau, tady Viktor Dix z kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne...
8: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
9: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
10: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
11: Podívám se, co dělá Doňa Mimoňa. Ještě se díváte na televizi?
12: Ano, ale teď mě nerušte, Juane Perverézi. Začíná můj oblíbený pořad Sama Doňa.
11: Také se podívám.
13: Hezký buenos dias, milé divačky. U vašeho oblíbeného pořadu vás vítá Hanka Heřmánkosová. A kde pak je? Aleno, jsi tady? No není. Vážené divačky, velice se omlouvám, měla tu být se mnou kolegyně Alena Zapolárnická, nevím, co se stalo. A zdá se, že už je tady.
14: Tak jsem to stihla. Tak si představ, Haničko, že ten kreten si nevzal gumičku. Co je, co na mě tak výrazně mrkáš? Kdyby se to dozvěděl můj starý, tak mě zabije. Hele, jestli já to nedostanu, tak mu zase musím nakecat, že to prtě je jeho. Jako už dvakrát předtím. Trouba jeden prachatej, naivní. A ne, abys to někde vykecala. Co je? Co je, co furt gestikuluješ? Cože? Že jsme ve vysílání? Ježišmarja.
15: Ty-dam, ty-bi-di-dam, ty-pty-rap, ty-di-ty-ptam, tu-pty-dam-dam.
13: A poznělce jsme tu opět my, Hanka Heřmánkosová.
14: A ještě celá roztřesená Alena Zapolárnická v pořadu Sama Doňa. A jestli se teď starý díval, tak zůstanu taky Sama Doňa se třema parchantama na krku. Protože náš milostivej pan ředitel Janečkos si mě nevezme. To je život.
15: Ježíš Maria, ty dam, ty dady dam, ty pty rap, ty dip, ty ptam, tu pty dam dam.
13: Takže Alenka je pryč a já tu mám našeho prvního hosta. Je to Jeptiška, milosrdná sestra řádu. Teď jsem zapomněla. Vy jste voršilka nebo karmelitánka?
16: Já jsem chlupatýánka z řádu svatého chlupatýána.
13: Koho?
16: Svatého chlupatýána! Sakra, teď mi upadly brýle.
13: Proboha, no jo, teď jsem si všimla. Vidím ty vaše nohy. Já musím teda říct, že členky vašeho řádu nosí jeptiškovský oděv, včetně pokrývky hlavy. Ovšem jako jediné jeptišky nosíte mini sukně. Čili spíš takové mini hábity.
16: No a co jako?
13: No nic, nic, upřímně řečeno. Milosrdná sestro, řekla bych, že je to od vás pro vaše okolí dost nemilosrdné. Trochu se vašemu stejnokroji divím. Nemilosrdná sestro, že právě vy, členky řádu svatého chlupatýána, máte toto ustrojení. Mně je z vás trochu špatně. Takhle by ženské nohy vypadat neměly. Co vás k tomu vede?
16: Jak víte, máme desatero přikázání.
13: Ano, nepokradeš, nesesmilníš. A další.
16: No a my se řídíme přikázáním 11., které nám dal do vínku patron našeho kláštera, svatý chlupatýán.
13: A to je?
16: Neoholíš!
9: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

Dar a sílu vám, pevné nervy mně a všem bezva poslech přeje autor pořadu Bastič při startu dalšího dílu Hitparády. Tedy pořadu, kterého je mi líto a buď ho časem radikálně změním, anebo se nechám vyměnit. Upřímně mě totiž nebaví hudební domácí lobby fanoušků, kde se vytrácí kvalita a zůstává kvantita. Ale to vše ukáže čas, až začnu doplňovat světové kapely na úkor československých bandů, kde rovněž hledáme kvalitu na úkor vyžebrané loajality zvané kvantita. To jsou slova, co na úvod. Možná na úvod tvrdá slova, ale za mne na místě. Neboť mi to připadá jako pouťový flašinet na obecní slavnosti, kde chtějí ušetřit za každou cenu. Možná se mýlím, ale to ale tady vždycky je a bude. Tak pojďme do dnešního dílu, kde jste opět svými hlasy zamíchali kartami.

0: rokovou hitparádu Rádia Hej podporuje pivovar Sviamy.
1: Sviamy, české tradičně vařené pivo.
2: No a já jsem tady zase jako ryba na sucho. Jako první novinku mi dohodila Slibotechna, neb kapele Oxagon bylo slíbeno, že budou nasazeni. Nemám s tím sebe menší problém. Tak jsem pátral, co je to a odkud je to. A hle, Oxagon je plánované osmihranné plovoucí průmyslové město, které je součástí gigantického projektu Neom v Saúdské Arábii. To asi ale nebude ono. Pátral jsem dál jako Hercule Poirot a šedé buňky mozkové mě dovedly k pražské kapele, která datuje svůj vznik do roku 2008. 18, tehdy pod jiným názvem. Pár koncertů a změna názvu. Zajímavostí snad je, že by pěvecký pár měl zaujímat finský pěvec Jane Oksanen. Pojďme si je tedy probnout ve skladbě The Right One. Tady jsou.
0: Novinka hit parády.

0: byla první novinka, kterou jsme nasadili, a druhou novinkou je nová formace rockové legendy a neskutečného držáka Maco Bergera, nazvaná Alphadrenalin, s aktuální novou deskou S odvahou, jak se zove, a jak ji S odvahou naspívali, a já to měl možnost vidět živě v sobotu, a co čer nechtěl, budu na konci léta kmotrem této desky. A protože mi Maco napsal, ať si vyberu z desky, sjel jsem ji, a ač mne původně zaujaly jiné skladby, nakonec jsem vybral pátou skladbu na desce s neskutečně divným, až pro mě záhadným názvem skladby Niro Trhana. Budu se muset Maca zeptat, co to znamená, pokud se skladba udrží a nezmizí v nenávratno.
1: Novinka hitparády.

Hexagon jako první a Alphadrenaline jako druhá novinka. Tady jsem ale slyšel Nitro Trhavina v tom textu, takže nevím, jestli ten název Niro Trhana je správný, jestli tam náhodou není chyba tisku. No to se všechno dozvíme během hlasování v tomto týdnu.

je tady žena žen, Tania Nostalgie. Tady snad nejde ani o zuby či nechty, čím se legendární rockerka drží, ale není to žádná výhra, leč proti dvěma jiným to zase bylo o malý chloupek, který Taniu udržel v naší tancparádě. A to nemusí létat nad hlavou rock'n'roll ani přijít ďábel se svatozáří. To se vlastně já tady. Takže paní Kauerová, na scénu a rozbalte to!

Tady je to přesně o tom, o čem jsem hovořil na začátku. Tady je kvalita na úkor kvantity a jinde zase kvantita na úkor kvality. No tak těžko říci, kdo si co vybere. Pojďme dále. Kdysi první s pomalým odstupem a klesajícím libidem cesta kolem světa se patrně oposlouchala a přestože je zpěvák kapely Maria naprosto úžasný frontman, o čem jsem se v sobotu přesvědčil, přestože se známe snad čtvrt století, aniž bych mu měnil plenky, sám to ale nevybojuje a bude třeba zaparkovat auta, zapakovat a zabakovat bágly, zbalit merch a vyvíjet se dál. Teď je to 9. místo.

0: říkám si, co chci, hraju si, co chci a basta.
1: Co jsi to říkal?
0: Nic, to já jen tak.
2: Jirka Basta, neohrožený rocker.
3: Ten náš konopný kamarád. Jakou dát kapele Hardkolony nálepku, kdy v kapele mají lepku? S básníkem Vančurou vydáme se po studecké cestě a napíšeme pár řádků o tom, jaký měl ufoun sen, než ho vyslali tady na zem, kde prach a prachy ovlivňují vše.

Kdyby takový mimozemšťan vzal DNA od kohokoliv na této planetě a představte si, že si vezme DNA od nějakého pitomce, jak asi musíme potom na jiné planetě vypadat. No nic, pojďme dále. Jinak Hardskolony jsou borci, se kterými chcete jít na pivo. Opravdu chcete jít na pivo. Pojďme dál. Dalibor Panther Halamíček stagnuje se svou novinkou Superbeam z kapely Moravius na stejném místě jako minule, ale zatím se daří. A víte, co si zpívá Dalibor v práci? Jsem ředitel tohoto autobusu, abyste věděli, kde na to všechno bere.

Dojeli jsme na 7. místě, jdeme dál. Ozdoba dámských ložnic, recepcí a pohřbů, Fany se stejnojmenou kapelou sice klesl v žebříčku jako Rosenbergovo libido, ale stále tady je se svým autorským songem a soudě i podle množství koncertů se skladba skutečně líbí. Možná víc než šampónová omladina v kapele. Až na baskytaristu Tomáše Neníčku, který pravidelně hlasuje v této skoro tanc parádě.

0: sranda je, když jsem to pustil bráchovi, brácha říká, ty vole, zahraj mi to na pohřbu. A já mu říkám, a co když ho nejdu dříve, tak to zahraju já tobě. A čekej mi tam nahoře, jako, tak jako říkám si v duchu, to ani Fanny netušil, že takováhle věc dojde.
1: Rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
0: Tak jsem se vám dozvěděl od Jarky, která má ke kapele Brandis blízko, že jsem skoro jejich talisman, protože jsou tady od 13. ledna a ne se jich zbavit. Doslova ale napsala, už by se patrilo aj vypadnout a nasadit další novinku. Pokud myslí někoho jiného, klobouk dolů. Pokud myslí nějakou skladbu skupiny Brandis, vážně se obávám, že je nechci poslouchat celý rok a to proti ním skutečně nic nemám. Chápete tu blbinu? Vypadne Brandis, nasadíme Brandis. A kdyby se nechytl, nasadíme další Brandis. A hopsa hejsa do Brandisa, tak to asi nepůjde. Ale kdo ví, co bude? Teď je to opět postup o jednu příčku proti minulému týdnu.

Zinku na Slovensku, ale stále mě baví některá slova, jako třeba v této skladbě oponovat nebo tieně. Jo, tak jako to si asi už někteří budou muset vygooglit, protože už jsou mladšího data. Pojďme dále, tady Turbo Stálice Hitpošky, taneční v plném proudu a legendární rockeři s vypůjčeným kysákem, který se tady v Česku rozhodl rýžovat s kýmkoliv. A poté, co Tajer udělal song s Benem Kristovem, očekávám oživení Dua Eva a Vašek s tím kytaristou a pak následné angažmá u Kolárovců, protože u něj je možné vše. Sice podivný chameleon, ale proti gustu žádný disputát.

Třetí místo bylo překvapením minule. Dnes sice taky, ale méně, neboť je pořadí stejné jako posledně. LTB a Bestie s podtitulem Jack Rozparovač, tedy Láďa Tomis v kurzu, dnes prý bez tataráku, protože si připravili kaviárové tousty a proseko, z čehož mu bude špatně, ale slavit se musí, protože tito bobři od řeky Lučiny v Havířově překonali svůj stín. Z mé strany gratulace a z Láďovy strany otevřený účet. Knajpu si vyberu sám. Jo, prosím vás, nikomu neříkejte, ale Láďu je lepší šatit, jak živit.

Teď to vypadá, že budeme stále stagnovat. Stejně jako minule či předminule je druhé místo permanentně zabukováno skupinou Traktor, která na svých profilech vydala čerstvé prohlášení, že po letech rejdování si dávají pauzu. Oslavy 25 let probíhají, koncerty dojedou a pak si dají blíže nespecifikovanou délku koncertní pauzy, poněvadž taky mají rodiny jiné povinnosti a souhlasím, že méně je někdy více a dobít baterky byl a je správný tak.

0: a pořád ve stejné sestavě. To jsou frajeři, že?
1: Rekapitulace hitparády.
0: Toto letí, nasadili jsme Alphadrenalin a její skladbu, která sice nese na desce název Nirotrhana, ale já tomu budu říkat i nadále Nitrotrhavina, dále Oxagon a skladbička The Right One. Tak, to máme jako novinky. A teď jdeme, 10. místo, roková dračice Tania a její nostalgie, na 9. místě Bastard a Cesta kolem světa, o které Jules Verne nic neví, dále 8. Hard Colony a Ufouni, tedy UFO. Na 7. místě řidič autobusu Halamíček a Moravius se skladbou Superbeams. Dále na místě 6. Fanny chci ti slíbit. 5. místo Brandeis a Sen. Na místě 4. Turbo Time of My Life. Na 3. místě Láďa Tomis Band, respektive LTB a skladba Bestie s podtitulem Jack Rozparovač. Na 2. místě Traktor a jejich oslavná óda na čtvrtstoletí rock'n'rollu 5x5.
2: Rocková hitparáda na rádiu Heavy.
3: Funus.
0: Tak když něco přichází, musí zákonitě něco odejít, a nebo je to naopak, to je fuk, protože teď se válím na rozptylové loučce, kde je v skutku veselo. Rozptylová loučka přilákala bloučka a ten hodil krovky rovnou do kytek. No vážně, song k našemu broučkovi, když ho naleznete, sezobného volně letící vrabčák Predátor, ale k němu se přidává kapela Skôr či Neskôr a taky Honza Křížek. Tedy minule nasazené dvě novinky, které se nechytly, protože jsem už to tady říkal, jak my na Ostravsku říkáme, bo, a je to. Co nás čeká? Vlastně první místo, když na to přijde, že jo? No, o tom žádná.

No ne, ne. Moje doga z Yorkshireu právě přišla a opět si lehla k bedně, takže asi se začíná líbit i Leona Šenková a Jarek Filgas. Nikdy se nedozvíš, k prvenství nemám co dodat. Snad jen vyřadit a schovat na silvestrovskou parádu, protože jinak to tady bude folklorní kolovrátek. Všechny ódy jsem už tady pěl, vy sami jste ze skladby PAF, ale to neznamená, že ji tady budeme točit 100 let. A co ale rád bonzuje, že Leona Šenková s Jarkem Filgasem to vzali za správný konec a zvláště Leonka teď prožívá vrchol blaženosti, neboť nedávno povila své druhé dítě a my jí přejeme zdraví a štěstí a všechny první místa. Leona Šenkýřka a Jarek Filgas alias Plynař a tady už je ta písnička Nikdy se nedozvíš na prvním místě.

Je skutečně neuvěřitelné, jak jim ty hlasy spolu sedí, že? Co říkáte? Jako je to opravdu, no rozhodně lepší, jak Vašek s Eliškou. Pojďme, ale hej rupáci, je tady finále a kakám i já na práci. Vše jsme si řekli, vše jsme si zahráli a já jen připomínám, že v brzké době dojde skutečně ke změně, abych z toho tady měl dobrý pocit a ne být na planetě opic. Ovšem s konopným tátou Alešem v zádech, kde sice trčí sem tam nějaká kudla rádoby přátel, ale i po nich se dá vylézt. S Aldamorem tedy proberu všechno, s Martinem Lepkou vymyslíme nějaké znělky a ježiš, teď jsem dostal spásný nápad. Červenec a srpen, pauza bez hitparády. To si od sebe odpočineme a začneme znovu a jinak, protože se nechci dožít června roku 2030, kdy na prvním místě bude pořád Čenkýřka s Plynařem, druzí budou STS Chvojkovice Brod, Brandy začne zpívat česky a Bastardi si budou stěžovat na hlasy, že se nevyhřívají na výsluní. Kdo ví, co nás čeká? Každopádně skvělé letní dny a hlavně klid, protože méně je nikdy více a hlavně mě nehledejte pod modrým tlačítkem na HBBTV, protože to absolutně neprojde. Čus, přijíždí hejbus, aby odvezl pana Jirku zdechnout do houští.

6 hodin a 10 minutek a my jsme si připomněli rok 2013 kapelou Volbeat a jejich album Out of Gentlemen and Shady Ladies. Tak to byla vzpomínka jako hrom a není na to, když člověk může vystřídat sám sebe na rádiu. To je neuvěřitelné. Tak tedy dámy a pánové, krásné ráno, dobrý den, vítejte v ranní baště. Ano, dneska opět s Jirkou Vastou, co znamená, že jsem vystřídal sám sebe a nepleťte si to s rádiem Kelly Family. Dobré jítro, vystřebit, vyčistit dutinu ústní a vzhůru do arbajtu.

Rocky Balboa. Jen vám chci říct, že Kiss Radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou K.O. Radio, hej? Rock on Air FM.

No a bylo vymalováno jeden z tehdy ze tří sourozenců. Petr Janda měl Olympik a Abraxas měl Slávka Jandu. No a Jirka Janda, ten byl zase se svým dechem v jednom orchestru. No, zkrátka, dobře, paměť, vzpomínka to byla, co by ne. A teď se pojďme podívat, jaké nás čeká dneska počasí. Krásné, nádherné, nemusíte brát deštníky, pláštěnky, gumáky, ani nic podobného. Ovšem může být v následující dny pro někoho hůř. Západní Evropu čeká na přelomu tohoto a příštího týdne extrémní vlna veder. Meteorologické modely ukazují, že teploty ve velké části kontinentu překročí 40 stupňů Celsia. Lokálně dokonce mohou atakovat hranici 45 stupňů. A nejhorší situace bude kde? Ve Španělsku a Francii. Teploty tam budou o 20 stupňů vyšší, než je pro druhou polovinu června běžné. I u nás to bude okolo těch 33-35 v následujících dnech, takže se máme skutečně na co těšit. Opalovačka, grilovačka, koupačka, no a makačka, že? Co si budeme nalhávat? No, tak jdem dál dám. Pánové.

6:25, toto byl Eclipse a samozřejmě jejich písnička, velmi žádaná kapela mimochodem, z alba Monumentum roku 2017. Ale teď už pojďme za problémem. Já tady dost často, ať už ve svém odpoledním pořadu prozatímním nebo kdekoliv jinde, vždycky říkávám, že lidé lžou, kradou a souloží, to je jasná věc, a že jde vždycky o peníze. A připomínám takové ty případy, kdy vlastně někdo náhodou vyhraje nějaké miliony tam někde v Británii nebo někde v Massachusetts, já nevím. No a teď vám povím příběh z Indiany. Mike Fields měl vyhrát v přepočtu přes 2 miliony korun. Když si ale přišel pro peníze, loterie mu oznámila, že šlo o technickou chybu. Chápete, že vy si sadíte, vyhrajete miliony, prožijete málem orgasmus, rozumíte? Jo, pak si jdete šťastně, už střádáte plány, jdete si vyzvednout svoji cenu a oni vám řeknou, sorry, jako to byl omyl. On opravdu si koupil stírací losy, nějaké série, nevím, na to není podstatné, asi tak zhruba za 100 a objevila se na něm výhra 100 000 doláčů, tedy více než 2 miliony korun. No a loterie mu odmítla peníze vyplatit s tím, že šlo o technickou chybu, jak jsem řekl. No a nedostal ani další vysvětlení. Prý nikdy mu neřekli ne, jen řekli, dnes nedostanete zaplaceno a vlastně žádné informace, kromě toho, že budete informováni poštou do 30 dnů. Pokud se jedná o Českou poštu, tak to přijde hodně brzo, tak někdy kolem roku 2030. No nic, společnost později uvedla, že problémy způsobily tiskové nepřesnosti. Částky vytištěné na losech se totiž nezhodovaly s oficiálním záznamem loterie a proto je nebylo možné vyplatit. A řeknu vám na rovinu, jo, šlak bych to trefil normálně na prudko, jak to ani omylem. Taková představa, vyhrajete 2 miliony. Už si dáváte dovolenou, nový nábytek, co všechno, jo? A teď přijdete a šumak, kamaráde, táhni. Zvolí máme 6:27. Toto jsou Poison a skladbička Ants. Tak dobré jítro a krásné ráno s námi. Oba.

Beatles jsem Kapelovič Hammer našel na takové periferii hrát na jednom motorkářském srazu. Zpívali anglicky ještě, říkal jsem si takový český Iron Maiden a podívejme se, to byla první písnička, kterou v roce 2013 díky na popud mě osobně začali zpívat česky a už zpívají česky do dneška a jsou žhavou v metalovou injekcí. Pojďme se podívat ovšem v této chvíli 5 minutek po 6:30 na mistrovství světa v Kopané. O to tady jde v dnešní době. Ženské to možná nechápou až tak moc zase, ale pro změnu se můžou podívat na Ligu národů dneska v ženách. Česká republika hraje s Itálií v 10 hodin, ale pojďme na to mistrovství světa. Takže Rakousko-Jordánsko včera 1-0. Pohodě. Argentina, Alžírsko 3-0 a všechny 3 góly dal nějaký Messi, jestli ho znáte, nevím přesně, jo, ale tenhle ten hat-trick se mu podařil, takže vlastně v podstatě ukázal, kdo je tady pánem. Dále Irák prohrál s Norskem 1-4, Francie, ta vybojovala bitvu se Senegalem 3-1 ve svůj prospěch. No ale jsou tam takové nějaké niance na tom mistrovství světa, že Mbappé sice překonal třeba rekord a na další útočí a chce se zapsat do historie, ovšem je tady jeden takový škralov, dalo by se říci, protože ve své podstatě nechci to nějak bagatelizovat, ale rozhodčí obral prý Francii o penaltu a podle expertů to byla opravdu chyba rozhodčího. No, kde je pravda, nevím, já se těším na ten zítřejší fotbálek. Já mám pocit, že bude dokonce někdy kolem poledne, jako už to zjistíme, to se podíváme. V nejhorším případě zítra ve 1 hodinu mám losbastardos, tak se na to vykakám a basta, ne? Ne, budu vám přinášet informace o tom,

vítáme vás v našem relaxačním centru. Zaujměte pozici lotosového květu. Teď uchopte své pivo a napijte se. A nyní relaxujte při poslechu nebeské hudby, která právě přichází na vlnách rádia Hey!

Chceš být duševně čistý? Tak relaxuj při poslechu Rádia Hej.

prožíváte dnešní ráno a doufám, že v pohodě, i když tady nemáte své miláčky, ale tak jako záskokáře mě berte, ne, tak normálně. Toto byl rok 2017, kapela Within Silence a album Return from the Shadows, ze kterého jsme poslouchali písničku Children of Light, kterou právě teď končíme. No a půjdeme za další skladbičkou, respektive kapelou, ovšem já si říkám v duchu, jestli vám Soundgarden něco říká. Samozřejmě, že to byla vždycky těžko zařaditelná kapela. Vlastně v podstatě tvořili písničky, jenom hráli si a tyto členové sítlské kapely. No a dávno předtím, než vlastně kdysi jim přidal někdo název, že jsou grungeová kapela. No a přitom oni sami o sobě tvrdili, že se baví tou muzikou. Bohužel, Chris Cornell to zabalil předčasně a šel doča. No a v dnešní době vlastně kapela chce udělat ještě jednu desku z nevydaných písniček s tímto zpěvákem. Ovšem, manželka je zase zásadně proti a tak hledají mírové jednání. A já si připomenu právě tuto kapelu s nabíčkou Leave to Rise, která mě kdysi dávno tak slavně osilnila. Myslím, že to byl rok 2014 a bylo by tedy strašně málo roku. Ježišmarja, to letí. V této chvíli už máme 6 hodin 8 a 40 minut a dnešní ráno baštíte s Bastičem na rádiu, hej. A dělejte si, co chcete. Hlavně ne za volantem.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
1: Hey Radio. Hey Radio.
2: Full time rock for you.

Roku s nezapomenutelnými kytarovými slokami a melodickými refrény, co se píše v úvodu. Jinak samozřejmě šlo o první single z třetího studiového alba Onyx a celkově desátý single kapely Pop Evil. Píseň byla zveřejněna někdy v únoru roku 2013, ale v červnu, to znamená v tento měsíc, roku 2013, se stala skladba jejich prvním celostátním singlem číslo jedna v hitparádách. No a jinak jde o třetí část trilogie prezentované v obráceném pořadí a zaměřuje se na životní problémy každého jednotlivce a uvádí, že je důležité nesoustředit se na věci, které nemůžeme ovlivnit. Je to velmi zajímavé. A mimochodem zpěvák Kethdy prohlásil, že by kapela obstála ve zkoušce času a že se musíme vyhrabat ze zákopů. Chápete, co řekli v roce 2013? Musíme se vyhrabat ze zákopů. Jakoby tušili, co bude v roce 2026 a možná i následné léta. No, nebudeme se tím zabývat. Máme tady ranní vysílání, máme tady japonské samuraje, Loveness, skladbičku Let It Go, takže vám přeji krásné ráno, dobré jítro, hezké vstávání, vystřebování, vyplivování všeho možného a hlavně věnování se záslužnému rozvoji kapitalistické společnosti, dámy a pánové. A teď už pojďme za muzikou a za hudbou.

7:15, když vás nic nenapadá, šáhněte po nějaké megahitu, aneb Testament nám předvedli, jak inspirativní dokáže být Metallica a půjčili si od ní skladbičku Seek and Destroy, to jste asi poznali. Tak co máme 17. června, světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští, to asi dělat nebudeme. Když si tak nahlédneme lehce do kalendáře, víme, že dnešní den v roce 65. Beatles natáčeli slavnou skladbičku Yesterday, ale třeba dejme tomu v roce 85 samotářský Bob Dylan startoval rádiovou show zaměřenou na rozhovory s posluchači nazvanou Rockline. A ve stejný den a měsíc, ovšem v roce 95, o 10 let později, takový Rod Stewart vystupoval pro 90 tisíc lidí. Kdo na něho přišel, to už teda nevím, jako no. No a nebo třeba v roce 2005, to je další dekáda, Pete Doherty přijímá pozvánku na party na jachtě i se svou přítelkyní Kate Moss. Poté, co byli přistiženi jak kouří krek, jsou oba z lodě vyhozeni v nejbližším přístavu. Tak kdyby vás napadla nějaká jiná snídaně než ta normální, nic s tím nedělejte. Tady jsou Mercy Crew, rok 1985, jejich single, a to byla Bečková stará, Home Sweet Home, tady jsou.

to už je ranní pozdrav, který letí v 7.20 minutě za Marcelem Šivitem na jeho stroj a do jeho továrny. Godhard, Mark Storáč a Liverpool.

0: 7 hodin 25 minut. Toto byla písnička, kterou původně naspívali kvůli Milanovi Krčilovi. On totiž má každý den svátek, každý den narozeniny, i když má dneska svátek. Adolf slaví Milan. Chodí ulicí, jo, a zpívá já na to mám, jo, to zpívá Milan Krčil pravidelně. A já chodím za ním a zpívám, chodím ulicí, na pomník se hned vyčůrám. No a to je, každý jsme jiný prostě, jo, ne každému to prostě sedne, že, to si budeme nalhávat.
1: Retrospektiva z Jirkou Vlastou na Rádiu Wave.
0: Tak, ovečky, po ránu vám nabídnu skladbu z roku 1974 od vlastně zpěvačky nebo kapely, chcete, jak chcete, Suzy Quatro, Devil Gay Drive, vyšla v roce 1974 jako single právě z alba Quatro. Napsali Nicky Chin a Mike Chapman, to asi znáte. Píseň se stala obrovským hitem a v únoru 74. se dostala na první místo britské hitparády a byla to druhá a poslední soulová jednička Suzy Quatro ve Velké Británii po hitu Candle Candle, kterou tady hráváme docela často. Hudebně jde typický glam rock, energický rytmus, chytlavý refrén, blá, blá, blá, to asi všechno víte. Zajímavostí ale je, že skladba byla později použita i v seriálu Happy Days, kde Suzy Quatro hrála postavu Letter Tuskerero. No ale tak jako v podstatě nám nejde o seriál, nám jde o tu písničku a ta právě nyní na Hey Radio obsvaší vaše ráno.

Rock and Roll Star a kdo jiný než Oasis zbožňovaní. No a co si budeme nalhávat, dámy a pánové, musíme si říci, že dnešní doba je teď 7 hodin 39 minut a Milan Krčil už je nervózní na opačné straně republiky, na rozdíl ode mě. A to znamená, že už ve své podstatě, víte vy vůbec, jak já jsem Milana Krčila, který mě bude za malou chvilinku střídat, jak jsem ho poznal? Já jsem jednou šel takhle na takové školení a tam přišel takový ten lektor, že to byl on, jako to jsem nevěděl, a říká, dobrý den, vítejte na školení, jak vydělat 100 000 za minutu. Kolik vás tady je? Zeptal se Milan Krčila. Já říkám, první, asi stovka. A kolik jste zaplatili? Každý 1 000 korun. Děkuji vám za pozornost. Takhle se vydělávají peníze a takhle to umí jen a jen Milan Krčil. Dámy a pánové, předávám mu žezlo, neb já musím na masáž. Víte krásný, je středa, jeho tam 17. června.

Dámy a pánové, krásné dobré ráno. Cože to říkal Jirka? Že odchází na masáže, jo? Oni tam mají teďka nové masáže v Havířově. Se jmenujou Alexandry. Tak Jirko, hodně zdaru.

Každopádně, Jirko, děkujeme za předání slova a i Jiřík si masáže samozřejmě zaslouží po takovém nádherném ranním éteru, který předvedl, a věřím, že vám se líbil. My naskočíme za malý okamžik. Ranní směna krátce po 8.

0: Bylo 8 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Dámy a pánové, je to tady, ano, 8 hodina raní, středa 17. června, Jirka to rozhodně zmiňoval. My si dáme Slash Fate, Mars Kennedy, jako další třeba Europe, nebo Manover pro vás mám.

Tak opět mikrofon je k nám. Stávkuje trošku, ale nemá proč, protože cena plynu reaguje na dohodu mezi USA a Iránem poklesem za okamžik.

0: skvělá známá parta Europe. V raním proudu, v raním éteru, který vám přináší také stavební holding Enteria Pardubice. Každopádně cena plynu reaguje na dohodu mezi USA a Iránem poklesem. Podle analytiků jde o pozitivní impuls, který obchodníky popožené k plnění zásobníků. Návrat k cenám před konfliktem ještě potrvá.
1: Hey Radio CZ.
0: Co ale, dámy a pánové, trvat nebude to, že už tady máme svatební koláče od Jany Ohebné, ale pozor, její sestra se vdává. Samozřejmě Daniela se jmenovala také Krpata, stejně tak jako Jana, když byla Krpata, tak si vzala Ohebnýho. Tak Daniela si vzala Vaška Rozkočnýho, hele. To nevím, jestli jste ho. Ne, holky, jako v klidu, jako. Koláče jsou dobrý.
2: And if she replies with words that don't make sense, it may be just because she's shy.
0: Já bych jenom chtěl vědět, kam předkole chodili na ty jména, člověk. Muselo být podle činností, jako rozumím. No. Nebo povahy, jako spíš, no. Daniela.

Karle, ale ty se nesměj. Karel Tichý to taky není úplně jako jednoduchý. Rozumíš? Já už z toho chraptím. A to si vemte, že Karel Tichý dělal skutečně v rádiu jako. Karel Tichý.

0: Fulltime Rock for you.
1: Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com.
2: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
3: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marfo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
4: Hey Radio CZ.

Nádherná muzika, Follow Me, Gamarej, Německo. Držíme dál s další muzikou Nightwish, 8 minuta po půl deváté. Každopádně nás čeká také NHL, ale dorazí i Honza Riedl.

0: Ano, je tady ta chvíle, kdy v ranním éteru, v ranním proudu na frekvencích a vlnách rádia Hej do České republiky míříme na hlavní tahy na silnice. Honza Riedl už je tady s námi společně na léně. Honzo, krásné ráno.
1: Krásné ráno, máte slunce, já jo.
0: Máme krásně, ano, počasí bude velmi příjemné. Jak to ale vypadá, nebo jak je to příjemné na silnicích, to už nám prozradí tiskový mluvčí. Honzo, pojďme na to.
1: Já vám něco řeknu a něco vám neřeknu a vysvětlím vám proč. Tak řeknu vám, že máme v tuhle chvíli na dálniční síti dvě nehody. Jedna je na D5, to je ta plzeňská dálnice, jedna na D4, to je ta strakonická, a ani u jedný vám neřeknu, na kterým je to kilometru, protože to nepotřebujete, protože tam nejsou kolony. Hlavně jeďte opatrně, koukejte před sebe, a to platí úplně pro všechny dálnice. Ale abych řekl pravdu, tak právě doznívá dopravní špička, která ale dneska nebyla nějak jako úplně dramatická. Akorát jo, dobře, tak teď je nepříjemno na pražském okruhu ve směru od D1 směr na D5 na letiště, tam je dokonce blokové odbavování tunelu, ale není to tím, že by se tam někdo vyválil, nebo že by se tam někdo vzpříčil nějaký nadrozměr nebo něco takového. Je tam prostě strašně moc aut, takže tam to chce trpělivost, prostě vyčerpaná kapacita dálnice. Nicméně posouvá se to, ale je třeba opravdu s tím počítat. Víte co, jestli jedete, i když samozřejmě je to trasa, kterou jezdíte denně, klidně si zapněte navigaci a uvidíte tam, jak to vypadá před sebou. Ano, tak dobře, já vím, že to děláte. No. Teď mám dvě zprávy.
0: Ano.
1: Aby jsem vám jenom tak jako nešermoval kolem uší jenom těma dálnicema, jaký my jsme opravdoví bouráci, jak to prostě všechno děláme dobře. Hele, mně se strašně začalo ulevovat, protože já jsem přežil to jaro a začátek léta, a víte proč? Protože to je přesně ta doba, kdy se všechno zavírá, všechno se začíná, všechny ty rekonstrukce, všechny ty opravy a tohle. A teď já vlastně mluvím jenom o tom, kde je to blbý a kde to bude blbý a kde to zavřeme a kde to omezíme a kde to tohle. Ale teď už právě teďka, tak jakože před začátkem prázdnin.

0: správného kruhu a potom v tom kruháči už nepřejíždě. To možná tam budou trošku zmatky, možná tam bude nějaký jako hovoření, trošku jako mimo spisovný slovník, ale to k tomu řízení patří. V každém případě dávejte velký pozor, opatrně tam a myslím si, že až se to naučíte, tak vám to bude báječně sloužit. Tak to byl Liberec. A teďka šupky rupky, otočíme se na kurz 1.80 a hurá na jich. A tam jsme na 2 měsíce, ale to byla hamba hamboucí, u Jindřicháče a u Kardašovky, tak tam jsme úplně zavřeli silnici, protože jsme tam dávali nový asfalt, tam to hrozilo vylidněním, protože tam se těm lidem, jak nemohli najednou jezdit, že jo, svýma čtyrtaktama, tak se jim tam nelíbilo žít, ale to teďka skončí, naopak mapa zalidnění se opět začne na jihu krásně zelenat, protože teďka asi tak za týden nebo za 10 dní tady tu úplnou uzavírku, díky tomu, že už je tam všude položený asfalt, končíme, to znamená na jih opravdu zase vyražte šup, kola, promažte krásný. Si řetězy, ať už jste tam.
1: Krásný, Honzo, zase záplava informací, ale dobrých informací. Název Turbo Kruháč, ten mě fakt jako zaujal, to znamená, bude to něco jako silného, bude to prostě zajímavý. Kolik je tam vlastně pruhů v tom kruhovém objezdu? Minimálně 3 a více, nebo kolik tam máme jakoby nájezdových ploch, jako těch pruhů?
0: Ne, tak takový vrazy opravdu jako logické intuice nejsme, ale jsou tam 2, ale je to takový, jako že to není tak, jako že tam můžete kroužit jako do nekonečna, že jo? Ano. To má nějakou logiku, to znamená, jako předtím kouknu na ceduli, zařadím se a ono mě to tam dovede. Hlavně tam nedrncejte přes ty čáry, patničky a takovýhle věci, jo? Opravdu trošku pozornosti, opatrnosti, koukat kolem sebe. Ne každý, řekněme třeba, má takovýho postřeha jako vy a intuici. Teď se vám snažím zalichotit, samozřejmě trošku toho řidičského medíku kolem úst a dávejte tam pozor, naučte se to a pak si to užijte.
1: Výborně, Honza Riedl, skvělé informace z České republiky a hlavně z dálnice silnic, ředitelství silnic a dálnic. Honzo, mějte se a těším se na další briefing. Děkuji.
0: Krásný celý týden, naschle.
1: Děkujeme.

0: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
1: Hey Radio. Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey.

Česká našlápnutá scéna. Motorband odstartoval další hodinu. 4:45. Frčíme dál. Rybičky 48.

Velmi příjemně to rozbalili, krátce počtu na 10. To byla Koda. Další skvělá muzika, kapela Škvor.

Ano, jsou to oni, Petr Hrdlička a spol. Škvor. Máme tady také písničkové přání Eliška Novéhrady. Milane, prosím o zahrání písničky skladby Houby magický, ano, Houby magický. A nebude to navždycky, Kabát Novéhrady. Zdravíme.

Nádherná muzika, Milan Špalek, Kabáti. A teď už ale vstávej, protože je tu Harley a Karlety to nalej.

3,5 minuty nás tedy od půl desáté. Harley, vstávej, já věřím, že jste vzhůru. Dnes vás probouzel Jirka Basta. Já vás nakopnu zase o něco dál. Protože proč? Protože je tady co? Hej, já neslyším. Pořádně. Je tady léto.

Stávě do tabu 10. Traktor Martin Kapek a spol. Neber si rockera. Každopádně míříme do NAL. Ledová plocha. Pojďme se další sportovní informací. U hokejistů Vegas skončil trenér John Tortorella, který jako dočasný coach dovedl Golden Knights až do finále Stanleyova poháru. Oznámilo to vedení klubu, v němž působí i útočník Tomáš Hertl.

Stále úžasná nádherná muzika The Cranberries. My míříme ale v rychlosti do Brna. Opět po roce se vrací na automotodrom Brno. Největší hvězdy závodu silničních motocyklů. Od pátku totiž 19. června do neděle 21. června se fanoušci mohou těšit na nabitý program, který už teď aktuálně najdete na sport.cz.

0: CZ.
1: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema Barvy, největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema Barvy, nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema Barvy, místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradištská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
2: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey.
6: Radio Hey.
7: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

0: Hejradio.cz.
1: Ano, je to tak a můžete se na nás podívat na hejradio.cz. Každopádně jsme v poslední části, jsme ve finále.

Dámy a pánové, i tuto finálovou část a tuto hodinu vám všem do České republiky přináší jeden z největších stavebních holdingů Enteria Pardubice. A pokud tam chcete pracovat, tak je to jednoduché. velkaparta.cz

0: Showtime, rock for you.
1: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marfo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
0: Hey Radio CZ.

Parádní se stavička, 6. minuta po půl 11. Ano, jsou to oni. Nikdo jiný než James, Lars, Kirk, Roberts. Ale pozor, i Cliff Burton se s nimi podílel na skvělé metalové muzice 1982-1986. Ale teď už jsme někde jinde. Trať letošního ročníku Barumček Rally Zlín bude tvořit 13 rychlostních zkoušek o celkové délce 206 km. Soutěž, která je vedle mistrovství České republiky tradičně i součástí evropského šampionátu, začne v pátek 14. srpna. No a každopádně informace o trati zveřejnili pořadatelé na dnešní tiskové konferenci ve Zlíně.

Dámy a pánové, 10:45, my se budeme loučit, jsme se dostali tam, kam jsme. Karle, chtěli nebo nechtěli? Nechtěli, ale museli. Nezapomeňte, že také 30. července Chrast u Chruděmi. Skvělá parta do Paper Jack představí novou desku společně s rádiem Hey!

Dámy a pánové, my vám děkujeme za vaši přízeň, že jste s námi byli už od 6. raní, kde startoval Jirka Basta, ale také potom moje maličkost a jsme v 50. 50. minuta po celé po 10. Ještě jednou děkujem a děkujem také partnerovi raního éteru, raního proudu, stavební holding Enteria Pardubice, H-Centrum, Enteria Hokejová hala a další.

to je všechno. My odhazujeme paličky dál, klobouk taktéž. Mějte se krásně, užívejte 25 dneska. Mám na mysli teploty, prosím vás. Teploty.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
1: Bylo 11 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
2: Hey Radio. Hey Radio.

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: Zlato?
1: Ano.
0: Máme plán na večer?
1: Máme. Budeme se dívat a pak uvidíme.
2: Dělejte, co vás baví. Starnet.

0: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
1: Zach Wild a jeho Black Label Society,
0: veselá parta Aylstorm
1: i Američané Savatage a Testament,
0: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
1: To je festival Rock Castle.
0: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
2: Dvoudenní hudební festival Denver Fest. 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově. Denver, Pokáč, Poletíme, For People, The Gardeners a další. Denver Fest, 3. a 4. července, Farma Pálava v Mikulově.
3: Jsi na šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
4: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
3: Cajda Šrot.
4: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
5: Cajda Šrot, my jsme na šrot. Cajda Šrot po celý rok.
6: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marpo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
7: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
8: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
9: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne? Tak dostaň svoji muziku do éteru. Rádio

0: nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Dar, tady Carlos, pořadatel a moderátor festivalu Kotelhel. Připravili jsme druhý ročník svůj poctivých hulášů a pořádným rokem. Těš se na legendy jako Arakain, Seven, Totální nasazení, Civilní obranu nebo Zakázaný ovoce. Bude to pekelná jízda, na který rozhodně nesmíš chybět. Doraz 18. července do Horní Pěny na fotbalový hřiště. Děti do 150 centáků mají vstup zdarma a předprodej vstupenek běží v síti NFC Tron. Těším se na vás. Dar.
2: Bylo 12 hodin, posloucháte
3: Hey Radio.
4: Hey Radio.
5: Full time rock for you.
6: Radio Hey.
7: Radio Hey.
8: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
9: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
10: Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
11: Podívám se, co dělá Doňa Mimoňa. Ještě se díváte na televizi?
12: Ano, ale teď mě nerušte, Juane Perverézi. Začíná můj oblíbený pořad, sama Doňa.
11: Také se podívám.
13: Hezký buenos dias, milé divačky. U vašeho oblíbeného pořadu vás vítá Hanka Heřmánkosová. A kde pak je? Aleno, jsi tady? No není. Vážené divačky, velice se omlouvám. Měla tu být se mnou kolegyně Alena Zapolárnická. Nevím, co se stalo. A zdá se, že už je tady.
14: Tak jsem to stihla. Tak si představ, Haničko, že ten kreten si nevzal gumičku. Co je, co na mě tak výrazně mrkáš? Kdyby se to dozvěděl můj starý, tak mě zabije. Hele, jestli já to nedostanu, tak mu zase musím nakecat, že to prtě je jeho. Jako už dvakrát předtím. Trouba jeden prachatej, naivní. A ne, abys to někde vykecala. Co je, co je, co furt gestikuluješ? Cože, že jsme ve vysílání? Ježišmarja.
15: Ty-dam, ty-vy-dy-dam, tip-ty-rap, ty-dy-ty-dam, tup-ty-dam-dam.
13: A pozdělce jsme tu opět my, Hanka Heřmánkosová.
14: A ještě celá roztřesená Alena Zapolárnická, v pořadu sama Doňa. A jestli se teď starý díval, tak zůstanu taky sama Doňa, se třema parchantama na krku. Protože náš milostivej pan ředitel Janečkos si mě nevezme. To je život.
15: Ježíš Maria, ty dam, ty dali dam, ty pty rap, ty pty dam, tu pty dam dam.
13: Takže Alenka je pryč a já tu mám našeho prvního hosta. Je to Jeptiška, milosrdná sestra řádu. Teď jsem zapomněla. Vy jste Voršilka nebo Karmelitánka?
16: Já jsem Chlupatýánka z řádu svatého Chlupatýána.
13: Koho?
16: Svatého Chlupatýána! Sakra, teď mi upadly brýle.
13: Proboha, no jo, teď jsem si všimla. Vidím ty vaše nohy. Já musím teda říct, že členky vašeho řádu nosí jeptiškovský oděv, včetně pokrývky hlavy. Ovšem jako jediné jeptišky nosíte mini sukně. Čili spíš takové mini hábity.
16: No a co jako?
13: No nic, nic, upřímně řečeno. Milosrdná sestro, řekla bych, že je to od vás pro vaše okolí dost nemilosrdné. Trochu se vašemu stejnokroji divím. Nemilosrdná sestro, že právě vy, členky řádu svatého Chlupatýána, máte toto ustrojení. Mně je z vás trochu špatně. Takhle by ženské nohy vypadat neměly. Co vás k tomu vede?
16: Jak víte, máme desatero přikázání.
13: Ano, nepokradeš, nesesmilníš. A další.
16: No a my se řídíme přikázáním 11., které nám dal do vínku patron našeho kláštera, svatý Chlupatýán.
13: A to je?
16: Neoholíš!
9: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
2: Bylo 13 hodin. Posloucháte Hey Radio.
3: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.
4: Radio Hey. The power of rock. The power of rock.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

Nazdárek přátelé, tady Kuba z kapely Grammy a zdravím všechny posluchače Rádia Hej. Nečekám víc, tak se jmenuje náš nový single, který právě vypouštíme, no a my čekáme, že si ho pustíte ještě aspoň jednou. Přeju pěkný poslech a mějte se krásně, čau.

Čau, tady Viktor Dix z kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce, a i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Bylo 14 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

mikrofonu je Marota a na rádiu Hej startuje Marotovo Rej. Letos je to 40 let, co Metallica vydala album Master of Puppets. Uvnitř aktuálního čísla magazínu Spark o téhle desce najdete obsáhlý materiál. No a v dnešním Marotovo Reji si Master of Puppets pustíme. Užijte si Metalliku a přeju kvalitní poslech.

0: Roch Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta, Arktika či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Roch Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

Marotovorej ti přináší e-shop Film na DVD. Vaše brána do světa hudby a filmu. Scháníš vinyl, CD nebo film? Tak navštiv www.filmnadvd.cz.

0: Co to piješ?
1: Výbornou kávu. Výběrovou 100% arabiku Carrera z pražírny Hospodářský.
0: Prosím tebe, kafe jako každý jiný.
1: Věř mi, oproti ostatním kávám, to je velký rozdíl. Pražení kávy je kumšt a pan Hospodářský tomu řemeslu opravdu rozumí.
0: Chceš mi říct, že i já poznám rozdíl?
1: Že váháš? Pojď, zajdem k němu do pražírny, kde ochutnáš a sám uvidíš. Přímo tam si balenou kávu hned kup, ať máš taky na doma. A nebo i s doručením teď snadno objednej na pražírnahospodarský.cz.
2: Masters of Rock.
3: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
2: Masters of Rock.
3: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.

Marotovorej je u konce, v dnešním díle jsme si poslechli Metalliku a desku Master of Puppets, která letos slaví 40 let od vydání. V aktuálním čísle magazínu Spark najdete o Master of Puppets obsáhlý materiál, tak si určitě aktuální Spark pořiďte. To je ode mě dneska všechno, mějte se dobře a uslyšíme se zase příští středu ve 14 hodin a pak v repríze v pátek v 5 hodin ráno a taky v sobotu ve 2 odpoledne.

0: www.oknahned.cz. Okna. Okna hned. Okna.hned.cz. Říkám ti, zapiš si Okna hned. Ne, abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě. O všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. Okna.hned.cz.
1: Dvoudenní hudební festival Denverfest. 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově. Denver, Pokáč, Poletíme, Four People, The Gardeners a další. Zažij místo, kde se natáčel film Bobule a seriály Vinaři a Pálava. Nakupte včas na denverfest.cz. Akcí podpoříme malého Náška z Dolních Věstonic, který trpí autismem. Denverfest 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově.
2: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey. Radio Hey.
6: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

0: Středeční odpoledne na rádiu Hey, vaše nejoblíbenější rokové odpoledne. Výběr té nejlepší muziky a zajímavé povídání pro vás každou středu připravuje Petr Havel. Středeční odpoledne na rádiu Hey, to je prostě nej. Rádio Hey. Partnerem vysílání je portál qrticket.cz. Vaše online vstupenky na kulturní akce na jednom místě. A ideální volba pro všechny pořadatele. qrticket.cz.
1: Hezké odpoledne, od mikrofonu rádia Hej vás zdraví Petr Havel, je 15 hodin, zhruba 9 minutek k tomu a rozjíždíme naše společné dvouhodinové vysílání, které pravidelně každou středu vysíláme a já vás zvu na různé akce, které se konají v nejbližších dnech anebo týdnech. No a vzhledem k tomu, že ta festivalová letní sezóna je před námi, no vlastně ona už je víceméně v plném proudu dávno, tak toho máme opravdu hodně, kam všude byste mohli vyrazit a o tom všem bude dnešní společné vysílání. Samozřejmě bude tady spousta muziky, na to jste zvyklí a to prostě tady nesmí chybět. Začneme počasím, koukneme na to. No, všichni ty meteorologové nám slibují trópy. Mám pocit, že se úplně neshodují s tím, kdy ty trópy dorazí, ale každopádně už zítra by mělo být velmi, velmi teplo a extrémní dusno, na které meteorologové upozorní. Samozřejmě pro kardiaky to bude velká zátěž, takže se doporučuje nevycházet moc na přímé slunce a samozřejmě dodržovat pitný režim. Všichni víme, když se řekne pitný režim, co tím myslíme. No, teploty zítra někde kolem 30, to je teda pecka. V pátek by měly přijít bouřky už ze čtvrtka na pátek a ještě v pátek by nějaké bouřky, tudíž také ochlazení mělo nastat, ale meteorologové varují, že i tak se mohou ty teploty vyšplhat někam k 30. Sobota, tak to vypadá na opravdu krásný letní den, ale zase teploty se budou pohybovat až někde u 30 stupňů, od nějakých 23, 26 až do 30. No a neděle, ta na tom bude, co se týče teplotně, velmi podobně, ale by měla by přeci jenom být už ta obloha více zatažená, takže by nemělo být takové dusno a takové Palermo, které nás čeká v pátek a v sobotu. No tak uvidíme, která z těch předpovědí vyjde, ta dlouhodobá úspěšnost předpovědí počasí někde pod 50%, takže pravda ale jedna, oteplí se a přijdou bouřky. Kdy přesně, na to si musíme počkat. Jdeme za muzikou, bude tady Nirvana a Lithium, Def Leppard, Love Bites, ale teď si dáme Gotthard, Got to be Love. Tak jsme moc rádi, že jste s námi na rokové vlně Rádia Hej.

bylo Lithium Nirvana. Posloucháte Radio Hej, je zhruba 3 minutky před půl čtvrtou a my se jdeme podívat na to, co se dělo v tento den v minulosti. Tak pojďme na to, 17. červen, tak v České republice se začala stavět rozhledna na Pradědu, respektive bylo rozhodnuto o postavení této rozhledny, takže už více než 120 let. V roce 1948 začal provoz, řekl bych, ikonického nádraží v Praze, a to v Praze na Florenci. No a ve světě, tak v roce 1885 do New Yorku, do New Yorkského přístavu dorazila socha svobody, což byl dar od Francie, připlula v rozložená v 350 kouscích, zabalených ve 214 bednách, a celý rok trvalo, než jí amíci složili, no, takový puclíky. No a v roce 1972 to začala v komplexu Watergate v Washingtonu velká aféra, bylo začeno 5 mužů přivloupání do ústředí demokratické strany. Tím se odstartoval nejslavnější politický skandál. No a tak to by stačilo, všechno ostatní už je spíš negativní, tak to si říkat nebudem. My jdeme zpátky za muzikou a budeme si parádně hrát. Dáme si třeba The Offspring. Tak buďte rádi, že jste s námi dobře laněni na vlně Rádia Hej. Und lieben Glauben.

Ladíte rádio, hej, tohleto byly Dire Straits a jejich When It Comes To You. Já mám teď pro vás pozvánku na víkend 4. až 5. července, je to od soboty za 14 dní, kdy ve Štikovské Rokli se pojede FIA mistrovství Evropy v autokrosu a samozřejmě tam bude kompletně celá evropská špička. Budete mít možnost vidět samozřejmě klasické zadokolky crosscar speciály, také tři divize speciálů s pohonem všech kol, nejmladší závodníci ty budou jezdit v kategorii junior buggy, no a dospělí samozřejmě v divizi Buggy 1600 a královská divize Super Buggy 4. až 5. července ve Štikovské Rokli v Nové Pace. No a samozřejmě od nás tam bude kompletně celá česká evropská špička, všichni, co jedou ten seriál. No a samozřejmě nebude chybět ani legendární Jarda Hošek. No tak se těšte, přijeďte, určitě to bude skvělá podívaná, protože pořadatelé v Nové Pace opravdu jsou velcí profesionálové, všechny ty závody jsou vždycky perfektně zorganizované, je postaráno o diváka. Na této trati, která tuším má něco přes 900 metrů, je vidět téměř z každého místa skoro celá trať. Takže mistrovství Evropy v autokrosu FIA 4. až 5. července v Nové Pace. Vstupenky už teď jsou samozřejmě k dispozici na portále qwerticket.cz. My jdeme za muzikou, dáme si slidy, panoptiko, anebo fizáž. Fade to Grey, pojďme na to.

Posloucháte Radio Hate, to by Slady a Fly Me High. My se teď podíváme na mistrovství světa. Ve fotbale to, jak je to unikátní a v čem je to gigantický a největší a tak dále, rekordní, to už jsme si řekli mockrát. Pojďme rovnou trošku na výsledkový servis z dnešních hodin, co je odehráno za dnešek, to jsou vlastně jakoby ty noční hodiny v dějišti mistrovství světa, tak Norsko, Irák porazilo 4-1, Jordánsko prohrálo s Rakouskem 3-1, no a dnes večer máte možnost se podívat na Portugalsko, což samozřejmě velmi atraktivní. No a ještě jsem zapomněl na jeden výsledek, a to je Argentina, Alžírsko. Argentina, kde řádil Lionel Messi, kde svým hat-trickem deklasoval Alžírsko 3-0. No, byl to zápas jednoho muže, ale samozřejmě týmový výsledek, který to Lionel vzal zkrátka na sebe. Dnes večer se můžete ještě podívat ve 22 hodin na velmi atraktivní zápas Anglie, Chorvatsko. No a zítra od 6 hodin si nalejte pivo a začněte fandit, protože naši kluci nastoupí k druhému zápasu proti Jihoafrické republice. Na mistrovství světa, jak se říká, není slabých soupeřů a každá podpora, ať budete fandit doma, v hospodě nebo kdekoliv jinde, tak se prostě počítá. Takže zítra v 6 Česko, Jihoafrická republika. My jdeme zpátky za muzikou a dáme si, víte, co si dáme? My si dáme Vohnouty. A mimochodem, pokud byste chtěli na Vohnouty vyrazit, tak jednu z možností budete mít třeba 14. srpna. Já vím, že to je ještě daleko, ale Vohnouti budou vystupovat na velkém festivale Magma Fest, který proběhne 14. srpna v amfiteátru v Jihlavě. Nebudou tam sami samozřejmě, ten line-up je nabitý jak blázen, bude tam Hateman, Gatecrasher, Bastard, Morava, Krejson, SPS, Komunal, Doga, Trautumberg, Vysací zámek, Alkohol, Dimitri, Rybičky, Škvor, Arakaj, no a už zmíněná kapela Vohnout. Vstupenky už teď máte možnost zakoupit v předstihu za zlevněnou cenu na portále qrticket.cz. Zarezervujte si v diářích tento termín a my vám posíláme Vohnouty právě teď do vašich uší.

0: Bylo 16 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey. Radio
5: Hey. Středeční odpoledne na rádiu Hey, vaše nejoblíbenější rokové odpoledne. Výběr té nejlepší muziky a zajímavé povídání pro vás každou středu připravuje Petr Havel. Středeční odpoledne na rádiu Hey, to je prostě nej.
3: Rádio Hey.
5: Partnerem vysílání je portál qrticket.cz. Vaše online vstupenky na kulturní akce na jednom místě a ideální volba pro všechny pořadatele qrticket.cz.
6: Hezké odpoledne, je 16 hodin, jedna minutka k tomu, od mikrofonu Rádia Hey vás zdraví Petr Havel a jdeme do druhého poločasu, do další naší společné druhé vysílací hodiny. Když se podívám do kalendáře, tak vidím, že svátek dnes slaví Adolf. Z veřejného prostoru, koho byste mohli znát, nebo koho bychom společně mohli znát, tak je třeba Milan Steindler, který dnes slaví své 69. narozeniny. Ve světě třeba tenisová legenda Venus Williams, ale samozřejmě přijměte gratulaci od celého týmu Rádia Hey, ať už slavíte cokoliv, pokud nás právě teď posloucháte. My jdeme teda za muzikou, co si dáme, Rod Stewart, ale nedáme si ho jen tak náhodou, protože v roce 95, ono je to teda 30 let zpátky, ale tenhle ten chlapík zaplnil Wembley 90 tisíc lidí, což je teda jako úctyhodné číslo a my si dáme Roda Stewarta právě teď. Myslíte si, že se i tenkrát ptal, na co se bude ptát ve své ikonické písni právě teď?

Posloucháte Radio Hit, tohle to byly Sirius Black a jejich Sirius Black Magic. Teď mám pro vás dvě pozvánky, tak vemte do ruky svoje kalendáře a jdem na to. 19. června, pokud máte rádi punkovou muziku, tak a budete někde v západních Čechách, tak v areálu T. je Baník Habartov proběhne Punkfest. Ten line-up, který tam je, tak je sestaven tak, že budou tam Špuntkvaně, Deratizéři, SPS a Totální nasazení, takže 19. června v Habartově Punkfest už od 17.30, je to areál T. Baník Habartov. Vstupenky pochopitelně na qrticket.cz, takže Punkfest 19.6. Habartov. O týden později 27. června, tak to bude velká akce na Konopišti v letním amfiteátru v Konopišti, kde bude kapela Kex slavit svých 45 let na scéně. Bude to samozřejmě velká sláva, čeká se velká návštěva, takže ten line-up, který tam je připraven, odstartuje Michal Šindelář, potom bude vystupovat kapela Argema, pak Michal Hruza a jeho kapela Hruzy a velké finále obstará právě kapela Kex, která s vámi všemi, kteří dorazíte, oslaví svých 45 let. Začátek akce je už ve 14 hodin. První produkce začíná už v 15.30, jak už jsem řekl. Michal Šindelář, pak Argema, Michal Hruza a velké grand finále v podobě kapely Kex. Vstupenky jsou samozřejmě k dispozici na vstupenkovém portále qrticket.cz za zvýhodněnou cenu, tak to určitě využijte. A ještě takový malý tip, v Konopišti se také neúplně ideálně parkuje a parkoviště se plní, takže i na portále qrticket.cz máte k dispozici parkoviště, zajistit si vstupenku dopředu a mít všechno naprosto na pohodu. Takže 19. června Punkfest v Habartově a 27. června Konopiště a kapela Kex, oslava 45 let. Vstupenky na qrticket.cz.

All Day Tonight a nikdo menší než Ozzy Osbourne, král všech rebelů a král temnoty a tak dále, tak jak ho známe. Jak nám všem, jak se říká, zůstal v srdcích. Teď pro vás pozvánka, pokud máte nějaké malé děti nebo chcete vyrazit na nějaký rodinný výlet nebo zkrátka jenom hledáte nějaký zážitek a ten můžete obstarat na portále kukuřičáci.cz, protože ztratit se v kukuřici, to je samozřejmě velký vzrušo. Vzít sebou děti, no a vás nechci navádět k ničemu, ale samozřejmě bloudění v bludišti v kukuřici je skvělý zážitek, nejenom zábavný, dobrodružný, ale také samozřejmě i svým způsobem edukativní. Na portále kukuřičáci.cz máte možnost zakoupit vstupenky do jednotlivých bludišť po celé republice. Kukuřičáci.cz dělají i různé tematické večery, ale to už nechám na vás. Pokud chcete vyrazit za zábavou, za dobrodružstvím a vzít sebou třeba i děti nebo rodiče, prarodiče, tak si myslím, ale i třeba domácí mazlíčky, pejsky, tak určitě kukuřičáci.cz vhodný tip pro váš zážitek. Ať už z portálu kukuřičáci.cz anebo z portálu qrticket.cz. My jdeme za muzikou, dáme si alkohol, mimochodem koukám a hledám rychle, kam vyrazit za kapelou alkohol. Nejbližší možnost máte 19. to je teda pátek, čtvrtek, pátek, jasně. Tak to je Rock in Pardubice a potom v sobotu 20. to je Manětín. No tak každopádně, ať už vyrazíte kamkoliv, za kukuřicí nebo za alkoholem, tak si to všechno užijte.

0: Ladíte Radio Hej, to nebyl nikdo jiný než U2 a Green Day a jejich The Saints Are Coming. No je 4:45, je nejvyšší čas se loučit. Hudební program je samozřejmě pro vás připraven tak, aby pokračoval dál i po té 17. hodině, protože dnes od 17 hodin je samozřejmě tady připraven Matěj Lipský a jeho krokodýl, pak vás čekají hudební typy, večer kalendář a samozřejmě, protože je středa, tak nebude jak jiná než rocková. Takže Petr Havel se s váma loučí a zase za týden ve středu ve 3 hodiny. Mějte se skvěle, ať se vám daří a zatím ahoj.
1: Tak nám to zase uteklo. Středeční odpoledne na rádiu Hej je pro dnešek u konce. Díky, že jste poslouchali. Dnešní dávku roku a povídání pro vás připravil Petr Havel. Zůstaňte s námi. Rádio Hej hraje dál 24 hodin denně. A nezapomeňte, příští středu jsme tu znovu. Středeční odpoledne na rádiu Hej, vaše pravidelná roková jízda. Rádio Hej. Partnerem vysílání je portál qrticket.cz. Vaše online vstupenky na kulturní akce na jednom místě.

0: Zdraví vás Honza Toužimský z kapely Arakain. Rád bych vás pozval 18. července do Horní Pěny na fotbalové hřiště, kde vypukne Kotel Hell Festival. Bude tam spousty dobrýho jídla a spoustu skvělý muziky. Těšíme se na vás, ahoj.
1: Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com.
2: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
3: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
4: Jsi na šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
5: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
4: Cajda Šrot.
5: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
6: Cajda Šrot, my jsme na šrot. Cajda Šrot, po celý rok.
7: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marpo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
1: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
8: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
9: Bylo 17 hodin. Posloucháte
10: Hey Radio.
11: Hey Radio.
12: Full time rock for you.
13: Radio Hey.
14: Radio Hey.

0: docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Inkluzivní hudební festival Denverfest. 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově. Denver, Pokáč, Poletíme, For People, The Gardeners a další. Moderuje Tomáš Matonoha. Přespat můžeš přímo ve Vinohradu a udělat si svýho malýho vinaře. Bohaté občerstvení z farmy Pálava. Prvotřídní vína od vinařství roku Vican. Pivín, co ti stáhne kyselinku. Zažij místo, kde se natáčel film Bobule a seriály Vinaři a Pálava. Potkej své oblíbené herce. Pozor, omezená kapacita vstupenek. Nakupte včas na denverfest.cz. Akcí podpoříme malého Náška z Dolních Věstonic, který trpí autismem. Ve spolupráci s oblastní charitou Břeclav. Denverfest 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově.
1: Bylo 18 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
7: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
8: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
9: Podívám se, co dělá Doňa Mimoňa. Ještě se díváte na televizi?
10: Ano, ale teď mě nerušte, Juane Perverezi. Začíná můj oblíbený pořad, sama Doňa.
9: Také se podívám.
11: Hezký buenos dias, milé divačky. U vašeho oblíbeného pořadu vás vítá Hanka Heřmánkosová. A kde pak je? Ale no, jsi tady? No není. Vážené divačky, velice se omlouvám, měla tu být se mnou kolegyně Alena Zapolárnická, nevím, co se stalo. A zdá se, že už je tady.
12: Tak jsem to stihla. Tak si představ, Haničko, že ten kreten si nevzal gumičku. Co je, co na mě tak výrazně mrkáš? Kdyby se to dozvěděl můj starý, tak mě zabije. Hele, jestli já to nedostanu, tak mu zase musím nakecat, že to prtě je jeho, jako už dvakrát předtím. Trouba jeden prachatej, naivní. A ne, abys to někde vykecala. Co je? Co je, co furt gestikuluješ? Cože? Že jsme ve vysílání? Ježišmarja.
13: Ty-dam, ty-vy-dy-dam, tip-ty-rap, ty-dy-ty-dam, tup-ty-dam-dam.
11: A pozdělce jsme tu opět my, Hanka Heřmánkosová.
12: A ještě celá roztřesená Alena Zapolárnická, v pořadu sama Doňa. A jestli se teď starý díval, tak zůstanu taky sama Doňa, se třema parchantama na krku, protože náš milostivý pan ředitel Janečkos si mě nevezme. To je život.
13: Ježíš Maria, ty dam, ty dali dam, ty pty rap, ty rip, ty ptám, tu pty dam dam.
11: Takže Alenka je pryč a já tu mám našeho prvního hosta. Je to Jeptiška, milosrdná sestra řádu. Teď jsem zapomněla, vy jste Voršilka nebo Karmelitánka?
14: Já jsem Chlupatiánka, z řádu svatého Chlupatiána.
11: Koho?
14: Svatého Chlupatiána. Sakra, teď mi upadly brýle.
11: Proboha, no jo, teď jsem si všimla. Vidím ty vaše nohy. Já musím teda říct, že členky vašeho řádu nosí jeptiškovský oděv, včetně pokrývky hlavy. Ovšem jako jediné jeptišky nosíte mini sukně. Čili spíš takové mini hábity.
14: No a co jako?
11: No nic, nic, upřímně řečeno. Milosrdná sestro, řekla bych, že je to od vás pro vaše okolí dost nemilosrdné. Trochu se vašemu stejnokroji divím. Nemilosrdná sestro, že právě vy, členky řádu svatého Chlupatiána, máte toto ustrojení. Mně je z vás trochu špatně. Takhle by ženské nohy vypadat neměly. Co vás k tomu vede?
14: Jak víte, máme desatero přikázání.
11: Ano, nepokradeš, nesesmilníš a další.
14: No a my se řídíme přikázáním 11., které nám dal do vínku patron našeho kláštera, svatý Chlupatián.
11: A to je?
14: Neoholíš!
7: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
0: A je to tu zase a v rokovějším ruchu.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači. Máme tady středu, rokovou středu a od mikrofonu Rádia Hejva zdraví a vítá Honza Kulík. Co bychom si dali dneska za odebírák odpoledne? Já to vidím asi na salamandru. Zkusíme to, co to udělá.

Tak to my jsme měli Salamandru, vynikající kapela mimo jiné, a dáme se do kalendáře, co se událo v dějinách muziky 17. června. Začneme veselé, rock'n'rollem dokonce. V roce 1942, přes 17. června, se narodil Norman Kielke. To jsou Swinging Blue Jeans.

Tak to byly Swinging Blue Jeans a máme tady 44. A to se narodil Peter Gills a to jsou nějaký kapely celkem neznámý. Jedna teda, ale jedna velice známá, King Crimson.

Tak to bychom měli a podíváme se o kousek dále. O kousek dále se mrkneme, hned vám řeknu, do roku 47. V roce 47 se narodil 17. června Greg Rowley, to je kapela Joni a taky Santana. Santanu bychom mohli.

Tak to bychom měli Santánu, jak jinak, a pokračujeme dál. V roce, to bylo 47, a 47 je tady rok ještě jednou, takže po druhý 17. června se narodil Paul Young. To je zajímavá kapela, vlastně dvě. Kapela teda Set Café, to nějak nic moc, a potom Mike and This Mechanic, Mike and the Mechanic. Tady ta kapela byla svýho času velice populární, ale dneska už upadla v zapomnění. Tak se podíváme, co nám smontovali Mikeovi mechanici za píseň.

0: jednu vzpomínku poměrně brzy v roce 54. Kytarista Gary Gerlone, jehož nástroj zní z nesmrtelné klasiky Rock Around the Clock, to hrával v kapele Billa Haleyho, tak spadl ze žebříku a tak ošklivě, že se dočista zabil. Škoda, byl to dobrý člověk.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Tak to byl Rock Around the Clock, světoznámá píseň. 1957, 17. června se narodil Philip Chorvon, vlastním jménem Philip Ryan. To se upočíš, aspoň si to myslím teda.

Máme tady, co tady máme? Rok 58. 17. června tohoto roku se narodil Jellou Biafra vlastním jménem Eric Reed Vaucher. To jsou Dead Kennedys asi.

Dead Kennedys dohráli a já tady vidím neslavný začátek. On to nebyl ani tak neslavný jako nemastný. V roce 63, a to tady vidím rok dokonce dvakrát, ale pokračujeme zatím. V roce 63, 17. června, Rolling Stones vypouštějí svůj první britský single Coming On, se to jmenovalo. No, je to krátký, je to takový ani ryba, ani rak, po všechně tak nějak částečně, jak by řekl John Lennon, to nestojí za nic. Nebylo divu. Došplhali s tím na maximálně na 21. příčku singlový britský hit parády. No ale pak přišli dýlské auto, už bylo lepší, že jo.

No tak zase tak děsivý to nebylo, no, ale takový taneček, no, nic moc. 63. po druhý, 17. června se narodil, a dobrý, no, tak to jsem to zase zasek, no tak už je to venku, v 63. se narodila 17. Tracy Lamb, to mi se nepoděkuje, ta zase řekne Jeníčku, ty tomu zase nasadil korunu. Tak Tracy Lamb, kytaristka kapely, basistka bych byl přesnej, velice fešná dáma, ale tím jsem si to u ní rozházel teda. Girl Shoe je ta kapela, ve který basuje

Děvčata to fakt nemají rádi, když se říká, jak jsou starý. Jo. To je... No, kdyby mě potkala Tracy, tak mě řekla: Jeníčku, nic osobního, ale seš normální pitomec. Asi tak by mě to řekla. Abych to napravil, tak bych jí mohl pozvat do kina. Dávali v roce 64, vyšel 15. film Elvise Presleyho Viva Las Vegas. Jenže to jí byl zase v té době rok, to by taky z toho asi nic nemělo, no ale budiš.

No, vidíte, to je Las Vegas a 1965. Beatles natáčejí 17. června píseň Yesterday tedy. A byla zajímavá věc okolo toho. George Martin navrhl, že by tam mohl se do toho zakomponovat smyčcový kvartet. To bylo teda potřeba to přepsat do not, aby ty muzikanti to tam se s tím nějak poprali, že jo, v tom kvartetu. A Paul McCartney, no vůbec Beatles nikdo neměl o notách ani ponětí, jo, to jako to byly prostě, jak říkají hudebníci, hráli z koule, jo, kluci. No tak to napsal, no tak aby to dostali do not, tak on to Paul McCartney George Martinovi zapískal, jako na hubu a George Martin, protože byl sluchař a notař a hudebník velice mimo jiné tedy, no, tak si to zapsal do not a pak už si s tím poradil. Zkusíme to zahrát, no uvidíme.

tak se to nakonec povede, že jo, tak to je nakonec dobře. A já tady mám jednu hezkou věc, nějak dokvedla ten kalendář do konce, to je oč tu běží, aby nám to vyšlo. Takže ku příkladu tady máme, vydržte mi chvilku, jo, v roce 66, 17. června se Peter Green, velký kytarista, bluesman, hudebník, přidává ke kapele Johna Mayala, tedy ke Blues Bakers. No a to bychom měli, no, na 17. červen všechno.

0: Sorry, tak to bychom měli, kolik máme hodin. Ano, vypadá to na 8, tak do toho.
1: Bylo 20 hodin, posloucháte Hey Radio. Hey Radio.
2: Full time, rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
0: Dneska se jede, středa jede se jeden ze dvou hlavních závodů, to všichni jistě víte, jeden se jede, ve středu se jede a úplně ten největší bomba, ten olympiádový úskoro, ten se jede v sobotu. Dneska přinesli světové agentury překvapující zprávu. Vladěnka se v posledním kilometru před stadionem urvala od peletonu, prostě nádherný jástup, tribuny řvaly, transparenty, že jo, tohle. No a první, vidíte to. Tak blahopřejeme Vladěnce a Vladěnka píše: zdravím rádio a zdravíme i našeho milovaného tatínka a posíláme nejkrásnější pozdravy a moc tě milujeme já a tvoje holky. A milujou ho i hudebníci od Iron Maiden, protože posílají píseň.

Tak, to bychom měli jednu zajímavou záležitost Iron Maiden. A máme tady Libora Měchovskýho. Libor Měchovský jel těsnou závěsu za Vladěnkou, dá se říct, že se ves v tom vzdušném víru, no, probojoval statečně, ale na Vladěnku neměl, no, takže to bylo, ale i tak hezký druhý místo a Slayer.

Dobrý, zdravíme Libora do Mnichovic a za chvilku se podíváme do Bochova, ale to ještě bude chvilinku trvat, protože malou Vašek hezký třetí místo a tento song letí do Ústí nad Labem s přáním hezkého rokového večera, díkes Vašek a Traktor Forever. Kaligula o traktoru, tak zdravíme Vaška a posíláme.

Caligula, to byl nějaký tyran, mám takový dojem římský, totalitní vládce by se dalo říct. To je dneska hodně frekventovaný slovo a já tady mám koho, mám tady Jendu, Jenda z Bochova. Jenda z Bochova dává zahrát taky, aby rád si poslech a taky pro všechny, co poslouchají rádio, si dává nechat zahrát. Tak mi to řekněte ještě, jestli jsem si to napsal. Vydržte mi chvíli. Ano, Europe, Vězňové v ráji.

Vidíme o kom. Vidí tady, já vám to řeknu hned, vidí tady Jerryho. Tak zdravíme pod ještět a bude to Alpha Tiger, kapela teda pochopitelně. A dobrý večer, dnes prosím tuto kapelu. Tak zdravím a užijte si to tam všichni pod ještědem.

Tak to bychom měli a konkrétně teda Alpha Tiger a Alpha Tiger a máme tady Pavla Křisoudovského, ten baží po Stratovariovi, teda kapele Stratovarius, tak dáme Coming Home.

0: Posloucháte Rádio Hej, posloucháte středeční Rock on Air s Honzou Uhlíkem. A kdo je na řadě? Tak, Marta Mouka Uhlák s vašimi. Marta Mouka Uhlák, to vidí, má metaličku, jak by jinak taky, že jo, Marta Mouka Uhlák. A tak co, jo, co to chce, ano, už to mám, už to vidím, tak dáme metaličku. A že je to Marta Mouka Uhlák, VIP posluchač, tak mu dáme i jingle, jo, to... Jingle to nedáváme každému, jo, to už musí být pan někdo.
1: Na rádiu Hej neuslyšíte žádné pohádky, ale pořádný Big Beat a rock'n'roll.

Jarda nám napsal, ahoj rádio, píšem, odpovídáme, ahoj Jardo. A co by Jarda nechal si zahrát? Prosím, zahrajte písničku pro rodinku Jílkových z Linska, taky pro Petra a Janu Faladovi z Letohradu a samozřejmě pro Lucinku Reskovou z Chlumce z Ústí nad Labem. Moc děkuji, Jarda PS, traktor s námi. Vidíte to? Tak to máme, jo? Přibyl.

Tak se podíváme, koho tu máme. A koho tu máme a koho tu nemáme. Máme tady, vydržte chvilku, máme tady Tomáše Zubrnického. Považte do konce. Zdravíme Tomáše. Dobrý večer, Indo, prosím o zahrání klasiky od kapely Electric Light Orchestra Turn the Town. Pro všechny fandy dobrý hudby, jakož to i tobě, děkuji. Díky moc, s pozdravem Tom. Tak, vydržte, já to tady narychtuju. To je deska, no, to je trošku složitější a mělo by to jet.

0: Tak já
1: právě
0: tady,
1: umytá koupelna krásně.
0: Já tady zařídím jednu speciální píseň. Vydržte mi chvilku a pak budeme mít jedno speciální přání. Máme tady ještě jednu věc a na jedno přání jsem zapomněl a to je Tatrovák, který zdraví pracující třídu, ano. Takže pracující třído, co si dneska vyslechnete od Tatrováka? Ježiš, tam mi něco hraje. Vydržte mi to. To je vždycky ten nešťastný přehrávač můj tady, jo. Ten jako žije svým vlastním životem, jo, tady. A už je to dobrý, co ho nachytal na Švestkách. Takže Tatrovák pro pracující třídu vybral Krematory, Volání vran, nebo Havranů, taky Havranů, ano. Tak dáme, no. Tak pracující třído, poslouchejte, to je pro vás.

Tak se podíváme na to, co tady máme dalšího. Dalšího tady máme Metaličku, Turn the Page. To je taky přání. A je to fakt dobrý.

Tak se podíváme, co tady máme dalšího. Dalšího tady máme další přání, pochopitelně jak jinak. A to je Jirka Schellinger. Kdo máte rád Jirku Schellingera? Dáme si Lucrecia Borgia. A já jsem vám neřekl, že devítka, že už byla. No tak chtěl jsem krátit, co jsme to hráli, já vám řeknu. Hráli jsme Krematory, mám takový dojem. A to by bylo surovost to krátit, čo? Tak vám řeknu přesně 21 hodin, 10 minut 48 vteřin. Tak jdem na to. Lucrecia Borgia, Jirka Schellinger.

Tak, Lucrecia Borgia, milí posluchači, Lucrecia Borgia, Jirka Schillinger. Já tady mám jednu smutnou zprávu a pozdrav takovej docela hezký. Volal, vydržte mi chvilku, volal Luboš, že před několika dny mu zemřel jeden z jeho nejlepších kamarádů, a který se jmenoval Zdeněk, říkali mu Kopy, jo, znali ho všichni, všichni přátelé ho znali pod přezdívkou Kopy. Tak něco na rozloučenou tam nahoru odešel uprostřed svých přátel, stává se to. A věřím, že i tam nahoře jsou nějaký takový dobrý koncerty, že tam poslouchá dobrou muziku, že tam hrajou fakt fest, pěkný kapely. Tak jo, tak zdravíme nahoru a posíláme.

tak to bychom měli od Luboše a přátel pro Zdeňka Kopyho na cestu poslední a my se podíváme dál, posluchači, koho tady máme. Mikešák starší by rád komunál pod maskou klauna. Zdravíme tento krásný večer, nejlépe za doprovodu dobrého moku. No, hezky, proč ne?

Pod maskou klavu na milí posluchači a máme tady Frantu. Franta by rád Baby Metal a Cestu k odporu, přeloženo ten název. To zní hezky, Cesta k odporu a budeme dělat revoluci. A zdravím studio, včera jsem se vrátil ze čtvrtého koncertu na dvoutýdenní šňůře baby metalu a už mám abstrak. No, už je to dobrá muzika, proč by ne? U nás hodně, no tak já si myslím, že zase ta, co není tak známá, ta kapela u nás, já si myslím, že všichni rádi si poslechnou, tak tomu dáme šanci, jo? Přiložte ucho, milí naslouchači.

A jak nám ten večer hezky utíká, docela se stmívá už, kouknu, ono je pomalu 9:45, ono je světlo, to jsou mi věci. Tak máme tady Láďu ze Zdislavic. Láďa ze Zdislavic by rád slyšel citrón v řetězek spoutaní. Tak se spoutejme a já za to zahraju.

Jeden z posluchačů říkal, Jiníčku, nemohl by si zahrát garážovýho umělce od nízký úrovně? Mohu, není problém tady, jo, mimo ruský hymny snad hrajeme všechno.

Petr z Načerace říká, že dlouho jsem neslyšel Kocába s Pavlíčkem a Čokem, jo. No tak co s tím teda? Zkusíme to napravit, no uvidíme.

teď tady máme kapelu Texas, tak bychom si mohli pustit a já tady mám od Mišaše přání na Iron Maiden, ale ty jsou zase z digitálního archivu, bych to musel tahat a oni jsou dlouhý, jo, to bych stejně to bych musel zahrát až po celý, protože teď už by se to nevešlo a je se nebezpečí, že to spadne, já nevím, proč ten přehrávač padá, když tam když to je třeba 10-15 minutový kus, že jo, to musím to nějak poladit. Při nejhorším bych to udělal tak, že dneska bych Mišašovi zahrál, dneska bych mu zahrál něco z Chemical Wedding alba od Bruce Dickinsona a já to nějak, já s tím něco udělám a zítra co máme, starý desky a pak máme hodinku přidaného Big Beatu, tak bych to normálně v tom přidanom Big Beatě už tam nějak jako tady předved tu skladbu, že jo, protože já to musím to opečovat. A mám tušení, čím to je, ale to bych to musel celý přeinstalovat a to se mi zase nechce. Tak jo, tak to nějak vymyslíme do zítřka, tak za chvíli tady bude mít Bruce Dickinsona. Někdo chtěl Texas, tak já vrznu Texas.

0: Tak, přátelé, a já odhoukám hodiny, teď se nemůžu vymlouvat na to, že není čas, tak jsem s hodinama, jestli pak víte, kolik je hodin. Já mám takový den, nevím, jak u vás, ale u nás tady v rádu je 10, jo. No, tak ono to různě, tak jako například Brně tam mají o hodinu navíc, tam když vysíláme do Brna, tak musíme s tím počítat, to je velice důležitý, že tam musíme hlásit správně čas Brně, tak musíme přihazovat speciálně jenom pro Brno, ostatní to neslyšejí, tak musíme přihazovat tu hodinku navíc.
1: Bylo 22 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
3: Na nic si nehrajem.
0: Za chvilku mrknu na toho Mišoše, ale teď tady je Honza telefonista. Koda na půl, teda Koda jako kapela.

Tak, zdravíme Honzu, spisovatele. Posloucháte Rádio Hej, posloucháte sobotní Rock on Air s Honzou Kulíkem, pomalu se chýlí do finiše, takže si máte zájem ještě, že byste si rádi přiložili ucho na přijímač, tak není problém, ještě bychom něco málo zvládli. Jinak Mišoš, já tady pro Mišoše ten dlouhej flák od těch Ironů. Já to zkusím, teď to nestihnu, že při vysílání to nejde, ale zkusím to přehodit do provozního playlistu a tam to přehraju normálně, ale jenom to mám takový special přehrávač, takový, který jo, ten z toho archivu to tahne, jo, a ten má takovou divnou vlastnost, že to prostě, když je skladba delší, tak prta a je to dole, no. A něco tam, a já to tam poladím potom pak. Takže Mišašovi dám dneska Alchemist od Bruce Dickinsona z alba Chemical Reading. To je mimochodem velice dobrý album, jo. Já si myslím, že 9 z 10 moderátorů doporučuje tohle album. Ten 10, jak říkám, vždycky je hluchý, no. A kdyby slyšel, tak ho doporučí taky. Tak se do toho dáme. Tady to je. Zdraví Mišaše.

Tak máme léto, léto o tří sester jsme hráli a po létě přijde podzim, tak abyste to měli ten kalendář nějak úplný, jo, to, ty roční doby. To je léto, ještě ani nezačalo a

Mišoš byl spokojen s albem Chemical Reading a říká, abych pro jeho kamaráda Krčila, Miloše, myslím, zahrál Attic Demons Atlantis. Tak zdravíme do Pardubic, Krčila, příznivce této kapely.

Tak, milí posluchačové, Tonda z Modřan by rád slyšel Jimiho Hendrixe, konkrétně, ale že tuhle tu věc tady nemáme. Já nevím přesně, co všechno na tom Woodstocku hrál, jo, ale jistý je to, já můžu nabídnout, já jsem hrdým vlastníkem, zdůrazňuji, všeho, co vyšlo u nás o Woodstocku, vyšly u nás za komunistů trojvinyl a pak vyšel už za obrody, už tady nevyšel u nás, ale to bylo od firmy Atlantic 4CD, takový velice hezký album, tam byly 4 disky a bylo to tvar vinilu, velikost, že jo, toho obalu, a tam byla brožura, tam bylo napsáno všechno o tom, a jenže tam tato věc není, a navíc ještě je tam jedna záležitost, jo, úplně finální píseň hrál Pod hvězdami a pruhy, že jo, tu známou věc, jako americkou lajku, že jo, ta americkou hymnu, a jak tam byli ty nahrávací technici, že jo, v tom karavanu tam měli ty magnetofony a tam to zaznamenávali, tak tam odpadli absolutní všichni, jo, protože jak pátek začal festival non-stop do pondělí do rána, to už bylo světlo v pondělí ráno, že jo, a dopadlo to daleko, že ten poslední Mohikán tam u těch magnetofonů normálně to nedal a usnul, jo. A v mašině došel pásek, takže tuhle tu věc vůbec nikdy nikdo nenahrál, jo. To se stalo a to je pravda. A já vám pustím, ještě to byl zhůru ten člověk u těch magičů tam v tom karavanu, tak pustím vám Purple Haze z Woodstocku pro Tondu z Modřan. Tak dáme, no. Protože ono zase, jak říkám, mám obě alba, který z Woodstock. Je možný, že třeba je to na soundtracku, protože existuje film Woodstock, dokonce třeba někde na dívku to bude určitě, ale to já nemám, jo. Tak to zkusíme, tohle Woodu Chai. Purple Haze tedy.

Ale když jsme u toho 4CDčkovýho Woodstocku, jo, já jsem říkal, já mám takový dojem, že na tom trojvinilu vůbec nebyly Creedence Clearwater Revival, nebo tam byly prostě tam byly zastoupený jako minimálně, myslím, že tam nebyly vůbec. Ale na tom čtveráku teda, na tom čtveráku byly, jo, tam, tak si je dáme, no, to je krátká věc, 3 minutky, Zelená řeka, ku příkladu, to je dobrá věc od kredenčíku.

0: Thank you.
1: Tak, teď tady máme speciálně ještě jedno přání bude pro Načeratičák. Tak pro Načeratičáka tady budeme mít Arakain. A pak bude pro Moniku z Kotelny, bude nějaká special věc, jo. Ale to bude už asi poslední přání, protože dneska to zavřeme už taky hromadu hodin, to byste nevěřili, jak to s váma utíká, jo. Ztráty a nálezy pro Načeratičáka, je to ta, co mi vylezla do hlavy, mám dnes narozeniny a moje milá jí má ráda stejně jako mě. To je hezký. Když holka klukovi řekne, že ho má ráda jako Arkain a Big Beat vůbec, tak ho má skutečně hodně ráda. Přeju obou jeho holce i Načeratičákovi všechno nejlepší a k narozeninám a ztráty a nálezy k tomu.

Takže máme tady ještě jedno přáníčko, to je Monika v Kotelně. Já se podívám. Monika v Kotelně má přání na Bru Dickinsona, tak jsme se domluvili, že dáme, ještě mám furt v mašině ten Chemical Wedding, to vynikající album, co jsem kdysi koupil u Andrejky jako prodavačky u nás krámě s deskama. Tam mi to doporučila, do dneška mám radost a děkuji za to, že mi to nabídla tu desku, protože kdybych ji nekoupil, tak jako to by byla velká škoda. A jinak můžu, nedělám reklamu prodejně, to u nás už prodejna dávno není. Z téhle desky dneska vybereme King of Kingston, první track, jo, pro Moniku v Kotelně. Takže zdravím Moniku v Kotelně, zdravím všechny posluchače, děkuji vám za poslech. A zítra, co sejdeme se, jo, zítra bychom se měli slyšet při starých deskách a necelý hodince přidaného Big Beatu navíc. Tak tedy mějte hezký zbytek středy, mějte se fajn a hlavně, jak říkáme na hýku, to je velice důležitá poučka, držte vlnu.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Rock Rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
0: Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
5: Hej, hej!
0: Rádio Hej.
6: Perfektná muzika.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači. V této hluboké noci v hodině mezi psem a vlkem vítává starý pes, co hraje jazz, to jsem já, Honzo Kulík. Dneska budeme mít hodně moderny. Začali jsme Milesem Davisem, to tak nějak, aby jsme nevypadli z rytmu. Bude host, narozeninovej teda. Bude to člověk, který hraje na trumpetu, na křídlovku a taky na elektrifikovanou trumpetu. Ovšem bude něčím zvláštní. Já vám zatím prozradím, že se jmenuje John Fumo. A já jsem tady rozpitval jedno jeho zajímavé album, které se jmenuje Po skutečnosti. Jo, Po skutečnosti. Nebo Po zkušenosti. No, to jsou věci teda. Oni ty názvy těch jeho věcí jsou vůbec záležitost. Ale k tomu se dostaneme a taky je zajímavý jedním faktem, ze kterým jsem se doposud ve starým psu, co hraje jazz, to jsem já nesetkal. Abych nežvanil dlouho, dáme první kus s tímto umělcem, který se jmenuje Tucho.

Já si myslím, že na tu trumpetu je teda dobrý, jo, to jako o tom žádná, ale trochu se dostaneme k jeho životopisu. Já vždycky, když dělám nějaký ten pořad, má někdo narozeniny, nějaký významný umělec, tak seženu si všechno možný a nemožný, obaly z desek, knížky, něco postahuju na internetu, co se o něm kde mluví a píše. Nakonec je toho tolik, že musím vybírat, já už nevím, co bych tam dal, ale vždycky vybírám, aby to byl nějaký špek, aby to zaujalo. A tady jsem svinsky narazil, milí posluchači. O tomhle člověku neví nikdo nic, ani strejda Google ne, jo, a to už je teda co říci. Pravda, že ve světovém kalendáři jazzmenů, ze kterého čerpám, vydaného v Americe, tak tam John Fumo, tam zmíněný je. Je tam zmíněný jeho narození, já vám dokonce řeknu kdy. Narodil se 5. června 1957, což je docela ještě mladěs, dá se říci, a tím to končí. Jo, odebřel jsem Google, tam dokonce odkaz v tom kalendáři, jsou vždycky odkazy na Wikipedii, že jo, kde jsou extra články o těch umělcích. Odebřu to, a vidím, že nic nevidím. Akorát připomínka, že je potřeba zjistit fakta, doplnit a tak dále a tak dále. O samotnom umělci ani slovo, tak jsem hledal ještě na internetech. Našel jsem asociaci muzikantů v Nashvilleu, jsem říkal Nashville, a bude asi něco do country and western, a není. Tam jsem se dozvěděl, že John Fumo udržuje aktivní program vystupování, nahrávání, skládání a turné. To jsem se toho dozvěděl hodně. No. A taky, že nahrával ze spousta významnými umělci, ku příkladu třeba Crosby, Stills and Nash. Mám tady Celine Dion dokonce, jo, a další a další. A taky jsem tady, mám taky Charlie Hayden tady byl a James Brown. No to je teda skutečně docela řádka umělců dobrá. A taky je tam odkaz Viz doména, kde má stránky, tak jsem si říkal, no tak tam nám Jenda Fumo něco o sobě vysvětlí. Kliknu na tu doménu, já vám ji schválně nebudu říkat z jednoho obyčejného důvodu, protože když jsem na to kliknul, cvak, stránka nenalezena, doména, tam píšou, jo, doména není zaregistrována, to znamená, že je volná. Já vám říkám schválně to jméno, protože to bych naváděl podvodníky s doménama, aby si to zaregistrovali hned, ruče, třeba hned zítra, nebo ještě večír, nebo dneska ráno, to je jedno. A potom, až se Honza Fumo bude říkat, tak si udělám sajtu, ne, a narazí, protože doména je registrovaná. S tímhle fenoménem jsem se už setkal, dokonce i v organizaci státní správy, pro kterou jsem pracoval, a tam jsme dopadli s tou doménou skoro úplně stejně. Ale pak se to nějak vyřešilo. Ale to už zabíhám do marginálních záležitostí. Dáme si další kousek, který se jmenuje Body Rap. Body Rap, tělesný zábal. Tak jestli byste chtěli tělesný zábal, můžu posloužit. Já a John Fumo tedy.

Abych vám pravdu řekl, tak tohle to se mi stalo ve starom psu, co hraje jazz, to jsem já. Tak to se mi stalo poprvně, jo. Většinou, jak jsem říkal, o umělci vím hrozně moc věcí, jo, a tenhle ten je takovej utajený, skromný, ale jak poslouchá, to je fakt dobré, jo. Když vezmeme to Kučo, který jsme hráli předtím, tak to bylo krásně do latiny, tohle už bylo do funku. A teď si dáme V růžový kůži, nebo Do růžový kůže, nebo já nevím, tak nějak on se blbě překládá ty názvy, jo. Ale může to být taky zajímavý a pak tady mám no velice zajímavou skladbu, ale k tomu se dostaneme V růžový kůži. Přiložte ucho.

Všimněte si, hráli jsme tady pár věcí zatím a jakoukoliv jsme hráli, tak každá je úplně naprosto jiná, jo. Smekám a ještě jednou cirkát klobouček, jak se říká lidově. A fajndím tomu chlapíkovi. Já jsem myslel, jako než jsem vzal do ruky jeho desku, dobře, jak si jenom něco přečtu. A tady vidíte, nedám o sobě vědět a přitom se tady dozvím z pěti řádků na nějakom nešvilském serveru, že vydává desítky alb, vydal včetně dalších soundtracků z muzikálů a filmů. No, pod těžkoště teda. V dnešní době se na internetu prezentuje kde kdo, jo, to každý, já nevím, dámy prominou, ale každý, kdo má do prdele díru, tak se vystavuje na internetu. A teď si představte, nejhorší jsou třeba ty influencerky, nebo jak se jim říká, jo, to je, ježiši, aby zase na mě letěly nějaký aktivistky, to by bylo něco. Ty mají hrozný zvyk, jo. Ty tam sedějí před kamerou, žvanějí, okazují svoji domácí mazlíčky někdy, to ještě by šlo. Třeba mají pěknou kočku nebo psa, nějaký ušlechtilý plemeno, že ono, tak člověk se zájmem podívá. Ale pak následuje půlhodinový žvanění o tom, která její kámoška je největší kráva. No, tohle to je jen pro silný povahy. A teď přijde člověk, který nikde nic se o něm nepíše, notabene ještě kdyby nějaký skandály, ani to ne, přijde a zahraje. Já jsem ostatně taky ze starý školy, jak se v jazzu říká, no hezky s nám to tady pověděl, tak tady máš instrument a okaž, no, a máte to. Když už teda mluvíme o tom jazzu, jo, tak jak poznáte třeba dobrýho muzikanta v oblasti free jazzu třeba, a nebo vůbec, já nevím, takových těch moderních záležitostí, improvizací třeba. Někdo tam hraje 2 hodiny a nějak ta nálada se tam musí vytvořit, jo, a vy jste rádi, že tu kočičinu nějak přežijete, jo. A tady přijde člověk, prostě nejlepší muzikant, který má co nejkratší kousky, prostě vám to tam napálí a je to jasno. Poslouchejte, to se jmenuje Těžká chvíle.

Tady to máte, no. Krátký, mělo to minutu 19, je to jasný, jo. Prostě slyšíte, je to vyřízený, jo. Dobrý aranžmá, všimně jste si těch bicích třeba, já nevím, který zvukový inženýr to dělal, jo, ale tam ty bicí namáčknutý do takového krátkého dozvuku, takový toho typického sandu 50. let, kdy začínali, přelom 50. 60., kdy začínali ty pérový dozvuky ještě, když nebyly takový ty mašinky o digitálních, o tom ani nemluvím, tak to tam bylo všechno slyšet. A teď si dáme, nebudete tomu věřit, jmenuje se to Mozková sprcha. Mozková sprcha, necháme se překvapit, já sám nevím, co bych vám tomu řekl, já tady střílím úplně naslepo, já hraju o člověku, o kterém nevím vůbec nic, akorát vím, že se narodil, já nevím kdy, 5. června, jo, 57. no, hlína tohle.

mozková sprcha, no. A ona je to mozková sprcha už to, že kolik let mám tuhle desku doma, jo. To nevím vůbec, co mám, jo. Pak se člověk podívá do jazzového kalendáře a zjistí takovýhle záležitosti. A notabene nemůže najít muzikanta na internetu, to je ještě větší pecka. A mozková sprcha byla, a teď dostanete teda mozkovou sprchu úplně teda jasnou, protože závěrečná skladba s tímhle muzikantem, který se jmenuje John Fumo, se jmenuje Červené květy. To je čistě transcendentální záležitost. Jo? To nevíte, jestli jste někde jdete po ulici, nebo jste v paralelním vesmíru, nebo jako je to v tom Star Treku, v tom seriálu, že tam někam jdete a nevíte vůbec, kam jdete. A když vylezete, tak jste, no, to by jsem se zamotal. Tak to dáme, no. Červený květy.

Zajímavý je, že tahle ta skladba zavírá celý album. Já jsem teda z něho nehrál úplně všechno, jo, ale jo, tam takový docela něco do funky, něco do latiny, jako víš, jaký, no, co, je to pěkný, zvyknete si na to, řeknete, no vida, toto jede, toto jede, a pak dostanete šlehu mezi oči na závěr alba, jo, to je dobrý, no. Jinak můžu směle říct, že kráčím ve šlépích tohoto muzikanta, jenom tak skromně, proboha, abyste se nemysleli, třeba už tím tedy, že kdybyste třeba hledali, víte, jak se jmenuju, na stránkách rádia jsem taky vystavený, ksift tam je můj vidět, no tak není o co stát. Kdybyste mě třeba hledali na Facebooku, jo, třeba tam mám někde účet, najdete velký hovno, přátelé, nemám, protože jsem podpírač Facebooku, ano, ať si o tom pan Zuckerberg myslí, co chce, možná, že si to poslouchá, takže zdravím, jsem podpírač Facebooku. To z toho důvodu, že v mládí jsem byl podpírač vojny, teď už není co odpírat, aspoň ten Facebooček. No a co si dáme na závěr? Takový ty příznivci tradičních věcí, který tady stále hrají, že jo, na starom Sobicoré jazz, to jsem já, on za kolik, tak říkají, no dneska jen do, no to je samá moderna, což normální, nebo co? No tak, abyste si jako užili i příznivci klasického swingu. O den později, než teda John Fumo se narodil, Jimmy Lunsford, tak dáme moje modrý nebe. To je pro dnešek všechno, milí posluchači, já vám děkuju za poslech. A při příštím starém psu, co hraje jazz, to jsem já, při dobrých jazzových melodích naslyšenou.

Poslouchali jste 236. vydání pořadu Starý pes hraje jazz.

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papíry.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.